0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná šoupen Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na otázku, která zní jednoduše, ale zaplete vám mozek do uzlu. Kolik je vlastně na rudé planetě hodin? Jak popisuje portál Universe Today, doktor Slava Tujšev z laboratoře JPL představil nový rámec zvaný areocentrický koordinovaný čas. Důvod? Mars má slabší gravitaci, takže atomové hodiny tam tikají rychleji než na Zemi. A pozor, satelit na nízké marsovské oběžné dráze se za den opozdí o 4,56 mikrosekund, zatímco areostacionární družice si přiběhne o 9,13 mikrosekund navíc. A to ještě nepočítáme, že když na Marsu v zimě zmrzne oxid uhličitý na polech, mění se gravitační pole planety, takže i počasí vám zamíchá hodinkami. Vysvětlete tohle pak sponzorům mise.

0: 195 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I'm Dwayne. I'm Raphael.
2: Prvního června 93 se po dvou letech opět objevují Tony. Hlavní single If I Had No Roots, připravované

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zon Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime se o víkendu vytasilo s Oscarovou sci-fi komedií Bugonia, Edison Line vsadilo na příběh z prezidentské kuchyně a Netflix nasadil virální hit. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: starts with something magnificent. A flower. Then a honeybee. The workers gather pollen for the queen.
1: Good morning, Corey.
2: Good morning, Michelle.
0: But the bees, they're dying. And that's the way they planned it. To make us the same as the bees.
1: Let's go again.
0: But it is not in control anymore. We are.
3: Na Sky Showtime zamířil v sobotu film Bugonia a jde o dílo, které má za sebou docela zajímavou cestu. Řecký filmový rebel Yorgos Lanthimos natočil remake jihokorejské sci-fi komedie Zachraňte planetu Zemi z roku 2003. Výsledkem je příběh vlivné šéfky farmaceutické firmy Michelle, přesvědčené, že jí leží celý svět u nohou. Jenže jednoho rána se probudí spoutaná na špinavé matraci v cizím sklepě s oholenou hlavou a potřená podivným krémem. Unesli ji totiž její dva bratranci posedlí konspirační teorií a přesvědčení, že jde o mimozemšťanku, která má zničit veškerý inteligentní život na Zemi. Michelle proto vytáhne z firemního šuplíku všechny dostupné korporátní manévry a snaží se bláznům zahrát na jejich strunu. V hlavních rolích se utkali držitelka Oscara Emma Stone a na Emmy nominovaný Jesse Plemons. Bugonia komedii s potenciální mimozemšťankou v podání Emmy Stone najdete nyní na Sky Showtime.
4: How can you tell she's an alien?
0: Well, the signs are obvious. It all starts with something magnificent.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Na Netflixu odstartovala nová japonská série s názvem Virální hit. Středobodem příběhu je Kōta Shimura, chudý středoškolák, který se potýká s neplacenými matčinými účty za léčbu a každodenním šikanováním od spolužáků. Jenže jednoho dne mu náhoda přinese nečekanou příležitost. Jeho rvačka se spolužákem skončí živě na internetu a záběry okamžitě explodují. Kōta rychle pochopí, že bitky mohou být výnosný biznis a rozjede vlastní streamovací kanál. Takže takový Fight Club na japonský moderní způsob. Japonská série Virální hit, příběh o šikaně, virálu a touze vymanit se z bídy je nyní dostupná na Netflixu.
3: Kamera を回せ。
4: やってやる。
5: ライブ配信しているぞ。
3: かかってこいよ。

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
4: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
5: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière?
1: Ça, je peux pas vous dire.
2: Je vais pas aller par quatre chemins. Le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée.
0: Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez.
2: Le président pense le contraire.
3: Na Edis Online přibyl francouzský biografický film z prezidentské kuchyně. Režisér Christian Vincent vypráví skutečný příběh Hortense, neobyčejné kuchařky, která se svým uměním a houževnatostí dostala na místo, o němž si jiní mohou nechat jen zdát. 2 roky vařila přímo pro francouzského prezidenta François Mitterranda v Elizejském paláci a pronikla do zákulisí nejmocnějšího muže v zemi. Film paralelně sleduje 2 časové roviny. Hortenziny dny v prezidentském paláci a její pozdější pobyt na Antarktidě, kde jí mladá dokumentaristka pomáhá vzpomínat. Hlavní roli se představuje Catherine Frot, po boku Hippolyta Gérardota a Jeana Domersona. Z prezidentské kuchyně najdete nyní ve videotéce Edis Online.
4: Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.
5: Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de Pauline.

On Demand scéna posledních dvou týdnů nabídla pěkně bohatou směs od starých známých až po novinky a já mám pro vás výběr. Disney Plus vytáhl z trezoru klasiku Akta X chci uvěřit, teď streamuje v Director's Cutu a to je pro fanoušky Mulder a Scullyové pěkný důvod znovu otevřít případ. Film z roku 2008 navazuje na kultovní seriál a agenti FBI se potýkají s paranormálem v podobě, která jim nedá spát. Netflix se ponořil do jednoho z nejznámějších britských zločinů rovnou ze dvou stran. Seriál Jediný svědek vypráví příběh vraždy Rachel Nicholové na Wimbledon Common pohledem jejího tehdy dvouletého syna, jediného svědka činu. A kdo chce fakta bez dramatizace, pro toho Netflix přidal i dokument Vražda Rachel Nicholové, která případ popisuje tak, jak se opravdu odehrál. Trojici uzavírá dokument Michael Jackson Verdict, podrobný pohled na slavný soudní proces s králem popu očima těch, kteří byli přímo v soudní síni. Prime Video naservírovalo dvě oblíbené série. Clark znova farma se vrací v páté řadě, kde Jeremy čelí vládním škrtům, high-tech přestavbě farmy a Calebovi na jeho vůbec první cestě do zahraničí. A animovaná parta z legendy jménem Vox Machina pokračuje ve čtvrté řadě. Rok po chromovém konkláve se dávno spící zlo probudilo a žoldáci se musí znovu semknout. Sky Showtime zase sází na evropský seriálový talent. Polský Morpheus přivádí právníka Piotra Lejera do čela zločineckého gengu a překvapivě mu to sedí. Italský Liga se zase staví do centra brilantního milánského advokáta Lorence, který se po skandálu snaží vrátit na výsluní, jenže doma mu zároveň hoří pod nohama. A také sci-fi komedii Bugonia od Jorgose Lanthimose s Emmou Stone a Jesse Plemoncem. Šestinásobně Oscarový nominant tentokrát přetavil jeho korejskou sci-fi klasiku do příběhu o dvou spiklencích, kteří jsou přesvědčeni, že CEO jejich firmy je mimozemšťan. Takže máme tu paranormální thriller, britské krimi nebo žoldáckou fantazi, streamovací platformy nabízejí pí jak nýmix. Hovk?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a hlavně Zoom Radio. Bez něj to nejde, co? No, máte vkus. Od mikrofonu se loučí Šinečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku, prostě ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

záhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno.
5: Veacom.
6: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
0: NIST2 compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint detection, log management, Sofia Kostelstva, recovery plan,
0: endpoint detection,
1: multifaktor,
0: penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: This is a power play.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Prime Video nasadilo romantické drama Your Fault London, Netflix zase jihoafrického poligamistu a Criterion Collection oproti tomu vsadila na vrcholné umění. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: everyone kept telling me that London would be a fresh start. But I had no idea.
1: Na Prime Video přichází romantické drama Your Fault London, pokračování příběhu, který u nás začal titulem My Fault London. Noah a Nick se vracejí a jejich vztah prošel ohněm. Po bouřlivých událostech první části jsou si blíž než kdy dřív, jenže život má vlastní plány. Noah míří na Oxford, Nick se topí v práci a jak se jejich cesty začínají rozcházet, do hry vstupují noví lidé a s nimi i žárlivost, pochybnosti a nepříjemné otázky. Milovat se jde totiž s nás, dokud na vás nic netlačí. Film natočila britská dvojice režisérek Charlotte Fessler a Danny Girdwood podle románu španělské autorky Mercedes Ron. V hlavních rolích se představí Asha Banks a Sekou Diaby. Your Fault London streamujte ode dneška exkluzivně na Prime Video.
2: What brings you here then?
3: My mom married this British guy.
4: You get to meet Nick tonight at the gala.
5: Complete strangers living together.
6: I think you're gonna like him.
7: Hey?
8: You know, it's just us, so the big entrance wasn't necessary.
7: Call it as I see it. You're a spoiled daddy's boy.
8: I hate to not live up to your expectations.
7: You're just gonna leave me on the sidewalk in the middle of a city I don't know.
8: No, I'm gonna leave you on the pavement.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Důvody pro DAB digitální rádio.

0: angazi ukuthi lapho mahemhem okuluma ngawo yazi mina because sina mina masikazi sijabule ngale ndlela.
1: Na Netflixu najdete jihoafrický dramatický seriál s provokativním názvem Polygamista. Příběh vycházející z knižní předlohy sleduje úspěšného biznismena Jonasiho Gomoru, který si vlastníma rukama vybudoval impérium, jenže zároveň si vybudoval i pořádně komplikovaný soukromý život. Manželky, milenky a skryté pravdy se postupně začnou vrstvit na sebe, až se celá ta stavba začne hroutit. Polygamista je jihoafrické drama, které dokazuje, že udržovat dvojí nebo vícerý takový život je dřina, na kterou nestačí ani CEO. Nový jihoafrický seriál Polygamista najdete exkluzivně na Netflixu.
2: Are you recording?
3: 2 decades later, you still have this effect on each other? What's your secret?

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holender. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Maggie, that's great they promoted you. Congratulations.
1: Thanks.
0: Are you assisting Dominique, too?
1: No, I'm not really assisting anyone. I'm the assistant editor.
2: Did you get a raise?
1: It's not about a raise.
3: Na Criterion Collection dorazil debutový film americké režisérky Lizy Chodolenko, queer drama z roku 1998 s názvem High Art, tedy vrcholné umění, a to v nové 4K digitálně restaurované edici, schválené samotnou režisérkou. Příběh začíná kapající trubkou a právě ta změní život mladé Sid, ambiciozní asistentky redaktora prestižního newyorského fotografického časopisu. Kvůli protékajícímu stropu zaklepe u své sousedky Lucy, kdysi slavné fotografky, která teď žije v opotřebovaném světě heroinu a starých přátelství se svou milenkou Gretou, bývalou herečkou slavného Fassbindera. Profesionální ambice a osobní přitažlivost se nebezpečně propletou a Chodolenko z toho vytáhla jeden z nejostřejších portrétů newyorského uměleckého světa 90. let. Ellie Sheedy podává ve filmu výkon, kvůli kterému si ho fanoušci pamatují dodnes, a po jejím boku září Radha Mitchell a Patricia Clarkson. Není divu, že Criterion tento film zařadil mezi své kanóny. Edice nabízí kromě restaurovaného obrazu a zvuku také starý audiokomentář Chodolenko z roku 2004, nový rozhovor s režisérkou i herečkami a jako bonus i její krátký film Dinner Party z roku 1997. Vrcholné umění ve 4K nyní seženete na criterion.com.
4: You remember Sid?
2: How can I forget Sid?
5: You're really at the center of it all now.
4: And that's what you think, isn't it?
5: Yeah, it's what it seems like.
4: It's not meaningless to me. This is what I care about.
6: I need to get out of town right now.
4: We have a deadline.
6: We'll get something into them. Trust me, okay? Just

Skvělá hudba, filmové novinky a hvězdné tipy. Právě teď posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. I never meant to cause you any sorrow.

Jako každou středu než čtvrtek přinese nové kousky, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů v českých kinech. Největší hollywoodská střela tohoto období je bezesporu Den odhalení Stevena Spielberga. Sci-fi thriller, ve kterém se datový analytik Josh O'Connor pokusí odhalit světu utajovanou pravdu, jenže stojí proti němu bezohledný tým vedený Colinem Firthem. A do toho se zamotá ještě Emily Blunt jako moderátorka počasí, která toho ví víc, než by měla. Napěchované obsazení a Spielbergova ruka. Pokud hledáte napětí a rychlý střih, Guy Ritchie servíruje v kinech akční thriller Šedá zóna. Henry Cavill a Jake Gyllenhaal jako elitní operativci, kteří balancují na hraně mezi zákonem a zločinem při záchraně vysoce postavené vyjednavačky. Aiza González a Rosamund Pike přidávají na eleganci, Ritchie na chaosu. Ze zcela jiného soudku je francouzské mysteriózní drama Soukromý život. Jodie Foster jako psychiatrička, která začne podezřívat manžela své mrtvé klientky z vraždy. Jodie Foster dokazuje, že jazyková bariéra pro ní prostě neexistuje. Festivalový tip pak přišel ze Španělska. Romeria režisérky Carly Simon, která v Cannes sklidila nadšené ohlasy. 18-letá Marina se vydá za kořeny rodičů, které nikdy nepoznala, a s útržkou vzpomínek skládá obraz osudové destruktivní lásky. A pak je v kinech čistokrevná zábava pro ty, kdo neberou sami sebe ani svět příliš vážně. Scary Movie se po 26 letech vrátilo v plné sestavě. Bratři Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall jsou zpět a tentokrát si berou na paškál celé roky hororové produkce. Politická a jakákoliv jiná nekorektnost zaručena. Takže ať vás táhne Spielberg, Ritchie, Kahn nebo čistá nespoutaná legrace, v kinech si teď každý najde svoje. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, log management, socket
4: služba. Recovery plan.
2: Endpoint detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační test, log management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.okufr.io. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Zítra toho moc nebude. Čeká vás česká hororová komedie Tahle party je dead a evropské koprodukční drama Co je ti holka. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio, které vyhrává tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a na otázku, která zní jednoduše, ale zaplete vám mozek do uzlu. Kolik je vlastně na rudé planetě hodin? Jak popisuje portál Universe Today, doktor Slava Tuyšev z laboratoře JPL představil nový rámec zvaný areocentrický koordinovaný čas. Důvod? Mars má slabší gravitaci, takže atomové hodiny tam tikají rychleji než na Zemi. A pozor, satelit na nízké marsovské oběžné dráze se za den opozdí o 4,56 mikrosekund, zatímco areostacionární družice si přiběhne o 9,13 mikrosekund navíc. A to ještě nepočítáme, že když na Marsu v zimě zmrzne oxid uhličitý na polech, mění se gravitační pole planety, takže i počasí vám zamíchá hodinkami. Vysvětlete tohle pak sponzorům mise. Držte si časomíry, přátelé. Vesmír nečeká. Mějte se pozemsky.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The story of an endless Star Trek. The journey of a pioneer in space and time.
2: To comprehend where Pioneer 10 has been and where it's going, think of Earthbound history.
3: Byl vypuštěn v 72. S rychlostí 52 000 km v hodině se stal nejrychlejším objektem, který dosud opustil Zemi a dosáhl orbity Marsu už za 12 týdnů. V době probíhající války ve Vietnamu si 7 měsíců klestil nebezpečnou cestu skrz pás asteroidů k Jupiteru. Sbíral unikátní data a fotografoval Jupiter mezi tím, co Amerikou zmítala kauza Watergate.
2: Pioneer continued, heading outward a million miles a day.
3: 13. června 1983 překračuje Pioneer 10 oběžnou dráhu Neptunu, v této době nejvzdálenější planetu od Slunce, aby se stal prvním člověkem vyrobeným objektem, který

0: another star will be 10,000 years from now. Pioneer will keep going. Perhaps to eternity.
1: Radiová komunikace se sondou Pioneer 10 bude definitivně ztracena 23. ledna 2003 ve vzdálenosti 12 miliard kilometrů od Země. Mise, která měla trvat pouze 21 měsíců, přežije více jak 3 desetiletí. A za 2 miliony let proletí Pioneer 10 s tichým pozdravem jako vesmírná loď duchů kolem hvězdy Aldebaran. Možná si pak ta zlatá plaketa konečně najde nějaké čtenáře. Ovšem, pokud mezi tím tu sondu skutečně nesestřelí naštvaný Klingon ze Star Treku, který si trénuje svůj střelecký na lidském vesmírném harampádí.
2: Get

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu do srdce naší mléčné dráhy, kde se ukrývá objekt jménem Terzan 5. Dlouhá léta ho astronomové vedli v katalozích jako kulovitou hvězdokupu, prostě jednu z mnoha. Jenže díky kombinaci dvou nejmocnějších dalekohledů lidstva, Jamesa Webba a Hubblea, se ukázalo, že Terzan 5 žádná obyčejná hvězdokupa není. Jak uvádí NASA, vědci definitivně prokázali, že tenhle objekt obsahuje hvězdy různého stáří a chemického složení, což u klasické kulovité hvězdokupy prostě nejde. Bývá tam jedna generace hvězd, jedna chemie, jedna kapitola. Tady jsou kapitoly minimálně dvě, možná víc. Terzan 5 je tedy nejspíš relikt, pozůstatek stavebního materiálu, ze kterého se kdysi rodila samotná galaktická výduč Mléčné dráhy. Doslova kámen v základech našeho kosmického domu. A teď utíkám, někdo mi mává z velkého vozu. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
4: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vlna.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napijte v ně.
5: Mami, já už nemám hlad.
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklamní kampaň na Zun Rádiu.

0: Zoen Radio.
1: Radio.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu do srdce naší mléčné dráhy, kde se ukrývá objekt jménem Terzan 5. Dlouhá léta ho astronomové vedli v katalozích jako kulovitou hvězdokupu, prostě jednu z mnoha. Jenže díky kombinaci dvou nejmocnějších dalekohledů lidstva, Jamesa Webba a Hubblea, se ukázalo, že Terzan 5 žádná obyčejná hvězdokupa není. Jak uvádí NASA, vědci definitivně prokázali, že tenhle objekt obsahuje hvězdy různého stáří a chemického složení, což u klasické kulovité hvězdokupy prostě nejde. Bývá tam jedna generace hvězd, jedna chemie, jedna kapitola. Tady jsou kapitoly minimálně dvě, možná víc. Terzan 5 je tedy nejspíš relikt, pozůstatek stavebního materiálu, ze kterého se kdysi rodila samotná galaktická výduč Mléčné dráhy. Doslova kámen základech našeho kosmu.

0: partnerech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @ zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Doputovali jsme do začátku června roku 1982, kam nás doprovodila novinka Dentro de Voce od brazilské hvězdy pop music Emilia Santiago, která rozeznívá místní plážové bary. V této době už vstupuje do žebříčků prodejů také debutové album Jeffrey Osborna, který nedávno opustil zavedený band LTD. LTD jsou jednoduše bomba a ty ses dal na solo dráhu, nebojí se budoucnosti?
1: Not really, I'm very confident about where I'm going right now. I'm very thankful though for the 10 years of experience and the love that I share with a group like LTD, and I think they just really help pave the way and give me quite a solid base to work from.
0: Jsi také autorem několika písniček z tohoto alba, kolik jsi jich napsal?
1: 8 out of 10. I had a hand in writing.
0: Máš prsty i v produkci, nebo všechno produkoval skvělý producent a jazzman George Duke? A jak se ti s ním vlastně pracovalo?
1: George totally produced the album, but he gave me quite a free hand.
0: Tak tedy Jeffrey Osborne a jeho I Know Missing.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No.
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.
6: Pondělí až pátek od 7 do 9.
7: Ranní WC.

0: bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostelstva.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: působíme už na třech kontinentech. Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602

miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hosty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vědci si dnes lámou hlavu nad otázkou, která zní skoro filozoficky. Odkud se na Zemi vzaly suroviny pro život? A jak popisuje portál space.com, odpověď možná zní z asteroidů a s laskavou pomocí Jupitera. Planetolog Rajdeep Dasgupta z Riceovy univerzity se svým týmem zkombinoval laboratorní pokusy a počítačové simulace. Zjistili, že fosfor a dusík, dvě klíčové suroviny pro DNA a aminokyseliny, přicestovaly na Zemi z kamenných úlomků, které vznikly ve vnitřní části sluneční soustavy. A tady přichází hlavní hvězda. Jupiter, ten plynný obr, se sformoval dřív než Země a svou obří gravitací zablokoval tok materiálu směrem ven. Fosfor a dusík tak zůstaly uvězněné blíž ke Slunci.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jágr výborně protekuje. Stále má kotol Jágr. Tak to byla paráda a hlavní postavou Jaromír Jágr. Živio Jágr.
2: 1. června 1992 se také odehrává poslední zápas v rámci finálových bojů o nejhodnotnější trofej mezi hokejovými profíky. Stanley Cup.
1: Krasčuk nestačil dát hokejku do střely a Belfort byl bezmocný.
2: Jaromír Jágr hraje s pittsburskými tučňáky už druhou sezónu a snaží se o obhajobu titulu. Proti nim stojí Blackhawks z Chicago, kde svou finálovou premiéru zažívají Dominik Hašek s Frantou Kučarou. Jágr létá po ledě a ve finálovém zápase opět přidává svou trošku do mlýna. Penguins vyhrávají nad Blackhawks z Chicago 6-5 a po druhé v historii klubu mohou pozvednout slavný Stanleyův pohár na své hlavy.
1: To byla paráda a pozdrav do Kladna od Jaromíra Jágra. Skvělá branka, půl páté ráno nás Jaromír Jágr všechny probudil. Podívejte se, jak se těch kliče, těch obehraných protihráčů.
3: I was nice goal, it was very important. I scored that goal and I got lucky again.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun.

0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Prime Video nasadilo romantické drama Your Fault London, Netflix zase jeho afrického poligamistu a Criterion Collection oproti tomu vsadila na vrcholné umění. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Everyone kept telling me that London would be a fresh start. But I had no idea.
1: Na Prime Video přichází romantické drama Your Fault London, pokračování příběhu, který u nás začal titulem My Fault London. Noah a Nick se vracejí a jejich vztah prošel ohněm. Po bouřlivých událostech první části jsou si blíž než kdy dřív, jenže život má vlastní plány. Noah míří na Oxford, Nick se topí v práci a jak se jejich cesty začínají rozcházet, do hry vstupují noví lidé a s nimi i žárlivost, pochybnosti a nepříjemné otázky. Milovat se jde totiž s nás, dokud na vás nic netlačí. Film natočila britská dvojice režisérek Charlotte Fessler a Danny Girdwood podle románu španělské autorky Mercedes Ron. V hlavních rolích se představí Asha Banks a Sekou Darby. Your Fault London streamujte ode dneška exkluzivně na Prime Video.
2: What brings you here then?
3: My mom married this British guy.
4: You get to meet Nick tonight at the gala.
5: Complete strangers living together.
4: I think you're gonna like him.
3: Hey.
6: You know, it's just us, so the big entrance wasn't necessary.
5: Call it as I see it.
7: You're a spoiled daddy's boy.
6: I hate to not live up to your expectations.
3: You're just gonna leave me on the sidewalk in the middle of a city I don't know.
6: No, I'm gonna leave you on the pavement.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, Sokia
3: Recovery Plan. Endpoint Detection,
4: Multifactor.
3: Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Angazi ukuthi lapho mahemhem okuluma ngawo yazi mina because sina mina masikazi sijabule ngalendlela.
0: Na Netflixu najdete jihoafrický dramatický seriál s provokativním názvem Polygamista. Příběh vycházející z knižní předlohy sleduje úspěšného biznismena Jonasiho Gomoru, který si vlastníma rukama vybudoval impérium, jenže zároveň si vybudoval i pořádně komplikovaný soukromý život. Manželky, milenky a skryté pravdy se postupně začnou vrstvit na sebe, až se celá ta stavba začne hroutit. Polygamista je jihoafrické drama, které dokazuje, že udržovat dvojí nebo vícerý takový život je dřina, na kterou nestačí ani CEO. Nový jihoafrický seriál Polygamista najdete exkluzivně na Netflixu.
4: Are you recording?
5: 2 decades later, you still have this effect on each other? What's your secret?
6: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. God, tell me something. You can't play a beat.

0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hey, that's great. They promoted you. Congratulations.
1: Thanks.
0: Are you assisting Dominique, too?
1: No, I'm not really assisting anyone. I'm the assistant editor.
2: Did you get a raise?
1: It's not about a raise.
3: Na Criterion Collection dorazil debutový film americké režisérky Lizy Chodolenko, queer drama z roku 1998 s názvem High Art, tedy vrcholné umění, a to v nové 4K digitálně restaurované edici, schválené samotnou režisérkou. Příběh začíná kapající trubkou a právě ta změní život mladé Sid, ambiciozní asistentky redaktora prestižního newyorského fotografického časopisu. Kvůli protékajícímu stropu zaklepe u své sousedky Lucy, kdysi slavné fotografky, která teď žije v opotřebovaném světě heroinu a starých přátelství, se svou milenkou Gretou, bývalou herečkou slavného Fassbindera. Profesionální ambice a osobní přitažlivost se nebezpečně propletou a Chodolenko z toho vytáhla jeden z nejostřejších portrétů newyorského uměleckého světa 90. let. Ally Sheedy podává ve filmu výkon, kvůli kterému si ho fanoušci pamatují dodnes, a po jejím boku září Radha Mitchell a Patricia Clarkson. Není divu, že Criterion tento film zařadil mezi své kanóny. Edice nabízí kromě restaurovaného obrazu a zvuku také starý audiokomentář Chodolenko z roku 2004, nový rozhovor s režisérkou i herečkami a jako bonus i její krátký film Dinner Party z roku 97. Vrcholné umění ve 4K nyní seženete na criterion.com.
4: You remember Sid?
2: How can I forget Sid?
5: You're really at the center of it all now.
4: And that's what you think, isn't it?
5: Yeah, it's what it seems like.
4: It's not meaningless to me. This is what I care about.
6: I need to get out of town right now.
4: We have a deadline.
6: We'll get something into them. Trust me, okay? Just

Jako každou středu než čtvrtek přinese nové kousky, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů v českých kinech. Největší hollywoodská střela tohoto období je bezesporu Den odhalení Stevena Spielberga. Sci-fi thriller, ve kterém se datový analytik Josh O'Connor pokusí odhalit světu utajovanou pravdu, jenže stojí proti němu bezohledný tým vedený Colinem Firthem. A do toho se zamotá ještě Emily Blunt jako moderátorka počasí, která toho ví víc, než by měla. Napěchované obsazení a Spielbergova ruka. Pokud hledáte napětí a rychlý střih, Guy Ritchie servíruje v kinech akční thriller Šedá zóna. Henry Cavill a Jake Gyllenhaal jako elitní operativci, kteří balancují na hraně mezi zákonem a zločinem při záchraně vysoce postavené vyjednavačky. Aiza González a Rosamund Pike přidávají na eleganci, Ritchie na chaosu. Ze zcela jiného soudku je francouzské mysteriózní drama Soukromý život. Jodie Foster jako psychiatrička, která začne podezřívat manžela své mrtvé klientky z vraždy. Jodie Foster dokazuje, že jazyková bariéra pro ní prostě neexistuje. Festivalový tip pak přišel ze Španělska. Romeria režisérky Carly Simon, která v Cannes sklidila nadšené ohlasy. 18-letá Marina se vydá za kořeny rodičů, které nikdy nepoznala, a s útržkou vzpomínek skládá obraz osudové destruktivní lásky. A pak je v kinech čistokrevná zábava pro ty, kdo neberou sami sebe ani svět příliš vážně. Scary Movie se po 26 letech vrátilo v plné sestavě. Bratři Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall jsou zpět a tentokrát si berou na paškál celé roky hororové produkce. Politická a jakákoliv jiná nekorektnost zaručena. Takže ať vás táhne Spielberg, Ritchie, Khan nebo čistá nespoutaná legrace, v kinech si teď každý najde svoje. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme s

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě už

0: usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
1: Někdo stojí tamhle v rohu.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Zítra toho moc nebude. Čeká vás česká hororová komedie Tahle party je dead a evropské koprodukční drama Co je ti holka. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio, které vyhrává tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
4: Čtyři důvody pro DAB.

result in severe trauma. You have 5 seconds.

DJ. Can you play club music? I love club music.

北朝北朝

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádný.

0: pravidel a přesně to děláte jako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Detection, log management,
3: SOC2.
4: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Log management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vědci si dnes lámou hlavu nad otázkou, která zní skoro filozoficky. Odkud se na Zemi vzaly suroviny pro život? A jak popisuje portál space.com, odpověď možná zní z asteroidů a s laskavou pomocí Jupitera. Planetolog Rajdeep Dasgupta z Riceovy univerzity se svým týmem zkombinoval laboratorní pokusy a počítačové simulace. Zjistili, že fosfor a dusík, dvě klíčové suroviny pro DNA a aminokyseliny, přicestovaly na Zemi z kamenných úlomků, které vznikly ve vnitřní části sluneční soustavy. A tady přichází hlavní hvězda. Jupiter, ten plynný obr, se sformoval dřív než Země a svou obří gravitací zablokoval tok materiálu směrem ven. Fosfor a dusík tak zůstaly uvězněné blíž ke Slunci, přesně tam, kde se rodila naše planeta.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O zero trust architecture.
3: Lisba compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko, přesně 55 milionů světelných let. Tam, v srdci galaxie M87, sedí supermasivní černá díra, kterou lidstvo poprvé zobrazilo v roce 2019. A teď, jak uvádí portál space.com, přinesl rentgenový dalekohled Chandra od NASA nejdetailnější snímek výtrysku, který z této obrudy s hmotností 6,5 miliardy sluncí proudí do vesmíru. Materiál tam letí téměř rychlostí světla a vytváří paprsky dlouhé tisíce světelných let. Některé struktury dokonce vypadají, že se pohybují 5x rychleji než světlo. Než zavoláte Einsteinovi a budete si stěžovat, klid, je to optická iluze, když hmota letí skoro rychlostí světla přímo k nám. Doktorantka Kamil Polatras říká, že struktury, které dřív splývaly, teď konečně rozeznáváme. Astronomové tak sledují, jak černé díry krmí energií celé své galaxie.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte co

0: Oa Story, no.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Powerplay.

95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

anamwana na wutika yebowo anamuna ni anya tiko Yeah. Zona.

projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. Dobrá doména.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.